0: odběr. Skyrock. Počasí.
1: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Ráno a dopoledne bude zataženo. Na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm, nicméně odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat,

0: asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
0: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.

0: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.

0: Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
2: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
3: akce@radiohana.cz
1: Skyrock.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici Na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
4: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení, zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc, a to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
3: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntálsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer Gemo dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr.
1: Sport.
3: Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
5: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Ráno a dopoledne bude zataženo. Na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm, nicméně odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. květen se Skyrokem. Kvůli tomuhle jsme se radovali v roce 2005.
2: Stále Jágr bude se vylučovat. Šance, tyčka, gol! Václav Prospal otevírá skóre. Hezká přihrávka Ručinskému do jízdy, gol! Pozor ještě na ty dorážky, kde je puk? Stále ve hře a gol přes prázdnou, přes celé kluziště, gol!
1: Kanaďany ve Vídni porážíme ve finále 3-0. U jižních sousedů se nám hokejově daří, slavíme pátý titul samostatné české reprezentace. Oslavy mi připomínají, že to občas někdo při nich přežene s alkoholem a hrozně vyvádí. Pro takové výtečníky je od 15. května 1951 otevřena první záchytná stanice v Československé republice a na světě vůbec. Nachází se v Praze v nemocnici u Apolináře. Konzumací už nealkoholickou pokračujeme u nejtradičnějšího fast foodového řetězce McDonald's. 15. května 1940 otevírají bratři McDonaldové svoji první restauraci.
3: Richard a Morris si tehdy otevřeli po tříleté praxi se stánkem hot dogu v jižní Kalifornii. Od té doby vzniklo ve světě 31 tisíc poboček. Roční tržby, to jenom pro zajímavost, přesahují 22 miliard a zisk 4,5 miliardy dolarů.
1: U jídla ještě zůstáváme 15. květnem 1809. Francouzskému vynálezci Nicolasi Appertovi se daří konzervovat potraviny na základě tepelné sterilizace v hermeticky uzavřené nádobě. Ano, na svět přichází první konzerva, tehdy ještě ne plechová, ale skleněná. Nápad přichází na vypsanou odměnu francouzského císaře Napoleona Bonaparta, který hledá způsob uchování potravin pro vojsko. Zrození hudební nám obstará dnes Mike Oldfield. Tento anglický multiinstrumentalista a skladatel se narodil 15. května 1953. Z jeho tvorby si připomeňme hned první multiplat novou desku Tubular Bells z prvky roku a folku z roku 1973. I zítra se na vás těším s dalšími perličkami na Skyroku.
0: Skyrok kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás féry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Izomat stavebniny.
13: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
14: Cemix fasáda, trvalá paráda.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
16: Skok do nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: 30 rokov na scéně. No Limit.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Břes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břes se slaví 750 let.
11: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa, že sa radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller.

0: Koupíte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
11: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je pátek 15. května. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
3: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
2: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Našel se a je v pořádku. Policie odvolala pátrání po 82-letém muži, který ve středu večer odešel z domu v obci Čehovice na Prostějovsku na procházku a už se neozval. Našli ho včera večer u Mostkovic na cyklostezce. A to bez jakékoliv vážné újmy na zdraví. Krádež ostatků svaté Zdislavy. Policie včera večer oznámila, že zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Ostatky patronky rodin zmizely v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí. Policie získala informaci o tom, kde se relikvie nachází. Zatím ale není jasné, zda lebku svaté Zdislavy už má či nikoliv. Česko bude mít zastoupení ve finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Postoupil do něj zpěvák Daniel Žižka. Včera večer okouzlil porotu svou písní Crossroads. Finále bude v sobotu.
0: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace hráčů do 20 let má nového kouče. Stal se jim Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let teď povede Jaroslav Nedvěd.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Zahrádkáři mají radost, po deštích v tomto týdnu budou mít plné všechny barely s dešťovou vodou. Víme, jak bude dnes pod mrakem, deštěvo nebo přehánky, teploty 11 až 14 stupňů. A co víkend? Jak v sobotu, tak i v neděli oblačno anebo zataženo, přehánky nebo dešť a denní teploty mezi 12 a 14 stupni Celsia.
0: Doprava.
5: Policie v Olomouci, také ve Šternberku a nehoda mezi Šternberkem a Bruntálem. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Policie kontroluje v Olomouci na Dobrovského, také na Velkomoravské. Další hlídka ve Šternberku u Koupáku na Jívavské ulici. A spolu se vyhýbáme ranní nehodě mezi Šternberkem a Bruntálem v Lomnici u zdejšího fotbalového hřiště. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: je německé kvality v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vko.cz.
3: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, pokud máte skrytý talent, ukažte ho světu. Býci, ostatní vám dnes budou se zájmem naslouchat. Blíženci, i přes drobné chyby vás čeká pohodový den. Radci, můžete hodně získat v oblasti vztahů. Lvi, dnes podáváte špičkové výkony. Pany, bude šance na vylepšení finančního zázemí. Váhy, kupředu vás žene, ta správná motivace. Štíři, vy máte všechny potřebné plusové bodíky. Střelci, možná přijdete na něco světoborného. Kozorozi, na nic si nehrajte, hlavně buďte bezprostřední. Vodnáři, neustále a s chutí se vrháte do neznáma. A co mi ryby, dneska to prý kolem nás bude poměrně dost jiskřit.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
12: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Hokejový mistrovství ve Švýcarsku není žádnej čajovej dýchánek. Je to tvrdá bitva, která potřebuje pořádnej rockovej soundtrack. Sledujeme každou minutu na ledě, abyste vy byli v obraze. Ladíte Radio Haná Skyrock. Nejrychlejší hokejový zprávy jsou tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dočkali jsme se, je to tady. Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas. Což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
3: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umějí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou. Takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
2: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
4: Ale normál, ale normál.
2: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
4: Ale normál.
1: Nejlepší hokejové

0: info každý den na tomto rádiu.
1: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Skonto nábytek.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Dobré ráno.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Je pátek 15. května. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nutné opravy čekají venkovní bazén v Přerově. Radní schválili přípravu projektu. Kvůli průsakům vody do podzemí a špatnému stavu ochozů dostane bazén novou nerezovou vložku, aby sloužil další desítky let. Kam vítr zavane naše děti? Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví, zda a na jakou školu byli přijati. Informace budou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je také školy. Ředitelé škol dnes také dostanou výsledky státních maturit, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům.
0: Sport.
3: Postup do semifinále vybojovala na turnaji WTA v Parmě tenistka Barbora Krejčíková. Na antuce porazila Švýcarku Golubicovou 2-1 na sety. V semifinále bude Barbora Krejčíková hrát proti Kolumbijce Osoriové dnes po 1:30 odpoledne.
4: Až do konce týdne má být super počasí na domácí deskové hry a nebo na karty. Víme, jak bude, více právě teď. Dres pod mrakem, deštivo a nebo přehánky, teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia. Na deštníky to má být také o víkendu, sobota i neděle oblačno nebo zataženo, deštivo a teploty kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
4: Policie na dálnici mezi Olomoucí a Prostějovem, porucha na D1 u Vyškova a na Blamensku bourá náklaďák s osobákem. Víme, jak se jezdí tady, dobré páteční ráno. Policie pomáhá a chrání a hlavně kontroluje a zastavuje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Další hlídku vidíme u Litovle v Nasoburkách poblíž Kruháče. Poruchané vozidlo objíždíme nad bůstem 25. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov a na Blamensku pozor na nehodu náklaďáku a osobáku. Zasahují tady hasiči, provoz řídí policie. Je to přesně mezi Ludíkovem a Žďárnou. Jeďte opatrně.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pátek 15. května, slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
0: Skyrock kalendárium.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ. Skonto
7: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají...

0: 15 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super 2 dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás další várku informací. Bike sharing startuje v Uničově a Litovli. Ode dneška tu můžeme v obou městech jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou navíc města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle. A naopak. Sdílení kol má přinést ekologickou dopravu a usnadnit pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli budou mít lidé k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 jízdních kol. V Uničově jich bude v ulicích 4.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obnova parku v Boskovicích za 78 milionů korun. Radní schválili projekt celkové obnovy parku u zámeckého skleníku. Proměna má začít už v červnu. Rozsáhlá revitalizace prostoru pak skončí nejpozději v říjnu příští rok, píše o tom Deník. Vláda si půjčí od lidí desítky miliard korun. Ministerstvo financí nově nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Upisovací období potrvá do 28. června. Podrobnosti na webu mf.gov.cz.
4: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
3: Doplnila ministryně financí Alena Schillerová.
0: Sport.
3: Vyřazovací část NHL pokračuje. Hokejový brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole části. Montreal vede sérii 3-2 na zápasy a je jedno vítězství od postupu do finále východní konference.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
5: Zahrádkáři mají radost, po deštích v tomto týdnu budou mít plné všechny barely s dešťovou vodou. Víme, jak bude dnes pod mrakem, deštěvo nebo přehánky, teploty 11 až 14 stupňů. A co víkend? Jak v sobotu, tak i v neděli oblačno anebo zataženo, přehánky nebo dešť a denní teploty mezi 12 a 14 stupni Celsia.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, Lipníku, v Šumperku, také v Moravské Třebové právě teď bez nehod, leckde stále s pátečním deštěm. Díky dešti snadno zjistíme, jestli nemáme steřelé stěrače. Kdyby to šmouhovalo, vrzalo nebo jste měli špatný výhled, stačí vyměnit gumové lišty. Díky vám dobře vidíme policejní hlídky na Moravě, chytají na kraji Mohalnice na Uničovské, také v Přerově na Dvořákově ulici nebo mezi Šternberkem a Moravským Berounem u Horní Loděnice. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Na Šumpersku na 100 FM.

0: stavebniny.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa je, že sa radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Nejlepší rokový výběr.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
2: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
11: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
12: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
13: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
4: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení s výstavou Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
3: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubrtem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Sníh se vrátil do Krkonoš. Současné chladné počasí v Česku vrátilo na vrcholy Krkonoš souvislou sněhovou pokrývku. Ráno tam bylo na hřebenech okolo 0 stupňů a místy až 6 cm sněhu, většinou nového. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
0: Sport.
3: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Až do konce týdne má být super počasí na domácí deskové hry anebo na karty. Víme, jak bude, více právě teď. Dres pod mrakem, deštivo anebo přehaňky, teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia. Na deštníky to má být také o víkendu, sobota i neděle oblačno nebo zataženo, deštivo a teploty kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
5: Na Moravě páteční dopolední provoz bez vážných nehod s policejními hlídkami. Policie kontroluje rychlost a taky doklady v Olomouci, nad nemocnicí na Hněvotinské, také ve Slavoníně na Zolově ulici nebo na druhé straně města u Černovírského mostu. V Přerově hlásíte policejní hlídky na Velké Dlážce poblíž bazénu a v Prostějově nás mohou zastavit a zkontrolovat na ulici za Olomouckou. Dopravu máme v pátek dopoledne pod palcem na našem rádiu. Šťastnou cestu!
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: jaskyně německé kvality v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Na Blanensku na 88,7 FM.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

0: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
1: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
0: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
1: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
0: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás féry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Slyšíte? To je dokonalost.
8: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
11: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.
12: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Máme pro vás pozvánky na olomouckou muzejní noc, na rockový koncert, na letňák a také do kina. Více právě teď. Olomoucká muzejní noc právě dnes, v pátek 15. otevírají se muzea, galerie, knihovny, Kinometropol i pevnůstka. Oficiální muzejní noc se bude konat od 18 hodin do půlnoci v centru muzejní čtvrtě na náměstí Republiky. Seznam otevřených institucí pro vás je na webu muzejninoc.olomouc.eu. Olomoucký letňák dnes promítá muzikál Moulin Rouge v rámci Olomoucké muzejní noci. Začátek je ve 8:45 večer a vstup je zdarma. Další pozvánka je rocková. V Olomouci dneska večer bude absolutní hudební pecka Živá rocková historie v Bounty Rock Café. Zahraje tady legendární kapela The Animals featuring John Steele z Velké Británie. Žádná nostalgie, bude to pořádná jízda pro fanoušky z celé Moravy v Bounty Rock Café. A přerovské kino Hvězda slaví 50, je tady s námi od roku 1976 a zveme na výstavu, která se koná na Přerovském zámku. Vernisáž je dnes od 17 hodin.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepší akcí v regionu.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
0: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě. Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
2: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší.

0: Sezako.
1: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července, Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.

0: Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Jde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Výsledky dnes zveřejnil Cermat, který zkoušky řídí. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Dipsy.cz.
0: Sport.
2: Mrkneme na fotbal. Domácí utkání 28. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes čeká manšaft Hranic, aktuálně předposlední 17. tým tabulky, vyzve před svými fanoušky 11. Bčko Zlína. Výkop utkání je v plánu v 19 hodin.
4: Všichni víme, co se o dnešku říká, že svatá Žovka je uchcav, je upršená a to docela sedí. Taky víme, jak bude, dál se počítá s proměnlivou oblačností, do toho na Moravě občas nějaká ta přehánka. A k tomu odpoledne zhruba 13-14 stupňů. Jinak víkend má být trochu deštivější a teploty maximálně do 12.
0: Doprava.
4: Je tady naše blesková doprava, nehodu hlásíte v Olomouci, jak je ta zadní cesta, hejčí na Lasce a máme hlášené taky policejní hlídky v Olomouci na 1. máje anebo na Kosmonautů. Jinak na Moravě nám napršelo nebo ještě pořád prší, takže určitě pozor na mokré vozovky a na aquaplaning. Tak mějte stále naladěno a dobře dojeďte.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. květen se Skyrokem. Kvůli tomuhle jsme se radovali v roce 2005.
2: Stále Jágr bude se vylučovat. Šance, tyčka, gol! Václav Prospal otevírá skóre. Hezká přihrávka Ručinskému do jízdy, gol! Pozor ještě na ty dorážky, kde je puk? Stále ve hře a gol přes prázdnou, přes celé kluziště, gol!
1: Kanaďany ve Vídni porážíme ve finále 3-0. U jižních sousedů se nám hokejově daří. Slavíme 5. titul samostatné české reprezentace. Oslavy mi připomínají, že to občas někdo při nich přežene s alkoholem a hrozně vyvádí. Pro takové výtečníky je od 15. května 1951 otevřena první záchytná stanice v Československé republice a na světě vůbec. Nachází se v Praze v nemocnici u Apolináře. Konzumací už nealkoholickou pokračujeme u nejtradičnějšího fast foodového řetězce McDonald's. 15. května 1940 otevírají bratři McDonaldové svoji první restauraci.
3: Richard a Morris si tehdy otevřeli po 3leté praxi se stánkem hot dogu v jižní Kalifornii. Od té doby vzniklo ve světě 31 tisíc poboček. Roční tržby, to jenom pro zajímavost, přesahují 22 miliard a zisk 4,5 miliardy dolarů.
1: U jídla ještě zůstáváme 15. květnem 1809. Francouzskému vynálezci Nicolasi Appertovi se daří konzervovat potraviny na základě tepelné sterilizace v hermeticky uzavřené nádobě. Ano, na svět přichází první konzerva, tehdy ještě ne plechová, ale skleněná. Nápad přichází na vypsanou odměnu francouzského císaře Napoleona Bonaparta, který hledá způsob uchování potravin pro vojsko. Zrození hudební nám obstará dnes Mike Oldfield. Tento anglický multiinstrumentalista a skladatel se narodil 15. května 1953. Z jeho tvorby si připomeňme hned první multiplat novou desku Tubular Bells z prvky roku a folku z roku 1973. I zítra se na vás těším s dalšími perličkami na Skyroku.
0: Skyrok kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo. Skonto nábytek.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Řez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Řez se slaví 750 let.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Skyrock. Nejlepší rokový výběr. Skyrock.
21: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritní

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: posil z NHL jako pasta nebo nečas, což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
1: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umějí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou, takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
0: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník, až z tribun uslyšíte tohle.
2: Ale normál, ale normál.
0: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
2: Ale normál.
3: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
16: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
17: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
18: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
19: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
20: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
19: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
0: Sport.
2: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, víceméně oblačno, do toho nám ještě sem tam zaprší. Do neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. A co teploty? Dneska 13, 14 stupňů, o víkendu maximálně 12. A výhledově jarní dvacítky se nám vrátí příští týden, kdy bude nějakých 20 až 22 stupňů.
0: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na 17. listopadu, taky v Samotiškách na Tovařské. Kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Držovice anebo v Kroměříži na Sladovnách. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Taky v pátek je to jedna velká rocková jízda, velká rocková party. Mimochodem, na dnešní oslavencem si posvítíme ještě v téhleté hodině. Tak poslouchejte a užívejte si to dál na plný pecky se Skyrockem.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Rádio Hana Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pátek 15. května, slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15.
0: Skyrock
1: května.
0: Kalendárium.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral.
8: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
3: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
2: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Vydatný déšť má přijít zítra ráno do Beskyd, pršet má až do pondělí a během té doby mohou napadnout na čtvereční metr desítky litrů vody. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny.
4: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat. Pavel Borovička, Český hydrometeorolog. Ústav.
2: Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
0: Sport.
2: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu v neděli ve 12 a v 15 hodin.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, jak dlouho to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Teď odpoledne ještě občas čekáme přehánky, víc upršený, prý bude víkend. A teploty dnes nejčastěji kolem 13, v sobotu a v neděli to bude maximálně 12 stupňů.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídky máme v Olomouci Holici, a to konkrétně na Hamerské a na Přerovské. Hlídku nám hlásíte i v Chomoutově na Štěpánovské, na D1 na exitu Hulín Západ a nebo na exitu Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: a taky tu nejlepší zábavu. Jestli pak už plánujete taky něco na víkend, nabízí se kino, jeskyně nebo moravské hrady a zámky, jako je Bouzov, Helštín, Náměšť anebo Sovinec. Víte co? My tam spolu ještě v téhleté hodině zavoláme. Tak si na to počkejte a dál si s námi užívejte ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
2: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
2: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.
4: A

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz. Skyrock.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Ty v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Nejlepší rokový výběr.
5: Skyrock. Posloucháte Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu Kastelán Hradu Sovin.

0: přijel z Hradu, to jsou hradní bastilny, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane Kasteláne, vy na Sobinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na Hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
0: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
0: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock. Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: 30 rokov na scéně No Name Out Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Slyšíte? To je dokonalost.
15: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
19: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až

0: 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Posloucháte Skyrock.

0: when the train leaves the station, you're gonna have to hang your head and cry.
1: Vaše odpolední rocková jednička
2: Skyrock.
1: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
3: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
4: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
5: Oficiální zahájení v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
4: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubrtem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Sníh se vrátil do Krkonoš. Současné chladné počasí v Česku vrátilo na vrcholy Krkonoš souvislou sněhovou pokrývku. Ráno tam bylo na hřebenech okolo 0 stupňů a místy až 6 cm sněhu, většinou nového. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
1: Mistrovství světa v hokeji.
4: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
6: Všichni víme, co se o dnešku říká, že svatá Žovka je uchcav, je upršená a to docela sedí. Taky víme, jak bude, dál se počítá s proměnlivou oblačností, do toho na Moravě občas nějaká ta přehánka. A k tomu odpoledne zhruba 13-14 stupňů. Jinak víkend má být trochu deštivější a teploty maximálně do 12.
1: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že nehoda se dořešuje na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice. Je to konkrétně v tom úseku mezi Kruháčem u Globusu a Křelovem. Osobák to tady napálil do svodidel, teď je tu neprůjezdný levý pruh a na místě by měli být záchranáři. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na trase Tovačov-Troubky, taky na D1 na exitu Kroměříž-Západ nebo na exitu Kojetín. A kontrolu můžeme potkat i v Rýmařově na Revoluční, kousek od křižovatky s Opavskou. Tak hlavně šťastnou cestu.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: jsme na té správné rokové vlně a jsme dobří. Paleček nahoru, tleskáme. Ano, úspěšně jsme zvládli celý pracovní týden a dneska hurá pátek, hurá víkend. Takže se těšíme a rozhodně si dál hrajeme ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Skonto
4: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
1: Skyrock.
0: Melodický rock každý den.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak všichni víme, dneska začíná hokejové mistrovství světa, kde všude můžeme zápasy sledovat, konkrétně v Olomouci. Tak to zjišťuje Report.cz. Podíváme se také do Hanušovic, tady zkouší nový systém třídění odpadu a funguje to. Píše o tom i šumperský Rej.cz. A zdravíme taky všechny kolaře. Cyklostezka Bečva láká v červnu na společnou výšku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Další informace pro nás má web Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí.
11: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
12: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
0: Rokové hity hrajeme non-stop.
15: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na prodeji je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Jde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Výsledky dnes zveřejnil Cermat, který zkoušky řídí. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Dipsy.cz.
0: Sport.
2: Mrkneme na fotbal. Domácí utkání 28. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes čeká manšaft Hranic. Aktuálně předposlední 17. tým tabulky vyzve před svými fanoušky 11. Bčko Zlína. Výkop utkání je v plánu v 19 hodin.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, víceméně oblačno. Do toho nám ještě sem tam zaprší. Do neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. A co teploty? Dneska 13, 14 stupňů, o víkendu maximálně 12. A výhledově jarní dvacítky se nám vrátí příští týden, kdy bude nějakých 20 až 22 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci, je to na třídě Svobody, řeší se to kousek od soudu. A jinak, policejní hlídku máme hlášenou v Prostějově na Brněnské, anebo v Přerově na Kojetínské. Tolik naše blesková odpolední doprava, tak šťastnou cestu.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Se Skyrockem je vždycky všechno v topu a navíc je pátek, takže hola hola, víkend volá, volume doprava a jedeme dál.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na S-Pro SRO.cz v sekci pracovní příležitosti. S-Pro. Vaše nová práce.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: jeskyně německé kvality v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Nejlepší rokový výběr.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Máme pro vás pozvánky na olomouckou muzejní noc, na rockový koncert, na letňák a také do kina. Více právě teď. Olomoucká muzejní noc právě dnes, v pátek 15. otevírají se muzea, galerie, knihovny, kinometropol i pevnůstka. Oficiální muzejní noc se bude konat od 18 hodin do půl.

0: je s námi od roku 1976 a zveme na výstavu, která se koná na Přerovském zámku. Vernisáž je dnes od 17 hodin.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
0: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
2: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
3: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
12: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
13: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
14: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
15: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
19: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
20: Dřes se slaví 750 let a vy můžete být přitom. Od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dřes se slaví 750 let.
21: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
20: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.

0: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.
1: Call me poor boy. Oh, you let me down.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
3: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
2: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Vydatný déšť má přijít zítra ráno do Beskyd. Pršet má až do pondělí a během té doby mohou napadnout na čtvereční metr desítky litrů vody. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny.
4: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat. Pavel Borovička, Český hydrometeorolog. Ústav.
2: Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
1: Sport.
2: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu v neděli ve 12 a v 15 hodin.

Olomouci nám hlásíte menší zdržení na Velkomoravské a Hodolanské. Všude je to zhruba na 5 minut. Pozor si dejte také na dořešující se nehodu v Malenkovicích. Tady nám hlásíte nehodu na třídě 3. května a bouralo se také mezi obcemi Martinice a Horní Lapač na Zlínsku. Pozory na policejní hlídky, jednu máme na D1 na trase Přerov Ostrava za exitem Lipník nad Bečvou Loučka a další je na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu na Pajedla.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Lepší rokový výběr.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Je jednově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
9: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
19: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
20: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Hokejový mistrovství ve Švýcarsku není žádnej čajovej dýchánek. Je to tvrdá bitva, která potřebuje pořádnej rockovej soundtrack. Sledujeme každou minutu na ledě, abyste vy byli v obraze. Ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejrychlejší hokejový zprávy jsou tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dočkali jsme se, je to tady! Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas, což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
3: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umějí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou, takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
2: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
4: Ale normál, ale normál.
2: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
4: Ale normál.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Slyšíte? To je dokonalost.
6: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelu plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
19: Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žeralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
3: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení s výstavou Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
2: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubrtem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Nahané teď frčí XL vejce. Vajíčka nejsou jenom velká, mají dokonce i dva žloutky. Nejde ale o speciální druh slepic. Podle zemědělců je snášejí starší nosnice, u kterých se to občas stává. XL vajíčka pochází z farmy v Drahanovicích na Olomoucku. Farma navíc postupně končí s klecovým chovem a do léta přesune všechny slepice do prostornějších voliér. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé, krvácivé, horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině V vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
4: Tropy v půlce května, v devadesátkách žádný problém.

0: životu. Nezodpovíme podobně jako dnes a ojediněle nám může i zapomůže. Doprava. Mezi obcemi Martinice a Horní Lapač na Zlínsku neprojedeme kvůli nehodě, je to tady uzavřené. Nehoda se řeší také mezi obcemi Chomoutov a Pňovice, tak tedy na Husplynu. Zpomalit se vyplatí rozhodně i na třídě 3. května v Malenovicích. Tady se dořešuje nehoda a stojí tu policejní hlídka.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Taky v pátek je to jedna velká rocková jízda, velká rocková party. Mimochodem, na dnešní oslavencem si posvítíme ještě v téhleté hodině. Tak poslouchejte a užívejte si to dál na plný pecky se Skyrockem.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
2: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
2: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
12: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
11: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
12: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

Pardubicko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: kalendárium.
1: Máme pátek 15. května, slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Goldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15.
0: Sky
1: května.
0: Kalendárium.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si píš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
14: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
15: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
16: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
17: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
18: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
19: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
20: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
19: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
21: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
22: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
0: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtarie. Bez vás to nepůjde.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
0: Sport.
1: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Hokejové Švýcarsko hlásí 10 stupňů Celsia a déšť. V Řecku si naopak užívají sluníčko a krásných 26 stupňů. A jak je u nás? Venku aktuálně měříme kolem 13 stupňů. Přeháňky by podle meteorologů měly pravděpodobně přijít opět až v noci a zítra. Sobota bude upršená a zatažená s teplotami do 12 stupňů.
0: Doprava.
2: Na pátečních cestách pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na okruhu Olomouce na exitu Přáslavice. Další policejní hlídku nám hlásíte v obci Rájec Jestřebí na ulici Spešovská. Pozor si musíme dát také na ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem. A číhají na vás také na obchvatu Svitav. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Ten nejlepší rokový výběr a taky tu nejlepší zábavu. Jestli pak už plánujete taky něco na víkend, nabízí se kino, jeskyně nebo moravské hrady a zámky, jako je Bouzov, Helštín, Náměšť anebo Sovinec. Víte co? My tam spolu ještě v téhleté hodině zavoláme. Tak si na to počkejte a dál si s námi užívejte ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. květen se Skyrokem. Kvůli tomuhle jsme se radovali v roce 2005.
2: Stále Jágr bude se vylučovat. Šance, tyčka, gol! Václav Prospa otevírá skóre. Hezká přihrávka Ručinskému do jízdy, gol! Pozor ještě na ty dorážky, kde je puk? Stále ve hře a gol! Přes prázdnou, přes celé kluziště, gol!
1: Kanaďany ve Vídni porážíme ve finále 3-0. U jižních sousedů se nám hokejově daří. Slavíme pátý titul samostatné české reprezentace. Oslavy mi připomínají, že to občas někdo při nich přežene s alkoholem a hrozně vyvádí. Pro takové výtečníky je od 15. května 1951 otevřena první záchytná stanice v Československé republice a na světě vůbec. Nachází se v Praze v nemocnici u Apolináře. Konzumací už nealkoholickou pokračujeme u nejtradičnějšího fastfoodového řetězce McDonald's. 15. května 1940 otevírají bratři McDonaldové svoji první restauraci.
3: Richard a Morris si tehdy otevřeli po tříleté praxi se stánkem hot dogu v jižní Kalifornii. Od té doby vzniklo ve světě 31 tisíc poboček. Roční tržby, to jenom pro zajímavost, přesahují 22 miliard a zisk 4,5 miliardy dolarů.
1: U jídla ještě zůstáváme 15. květnem 1809. Francouzskému vynálezci Nicolasi Appertovi se daří konzervovat potraviny na základě tepelné sterilizace v hermeticky uzavřené nádobě. Ano, na svět přichází první konzerva, tehdy ještě ne plechová, ale skleněná. Nápad přichází na vypsanou odměnu francouzského císaře Napoleona Bonaparta, který hledá způsob uchování potravin pro vojsko. Zrození hudební nám obstará dnes Mike Oldfield. Tento anglický multiinstrumentalista a skladatel se narodil 15. května 1953. Z jeho tvorby si připomeňme hned první multiplatformní novou desku Tubular Bells z prvky roku a folku z roku 1973. I zítra se na vás těším s dalšími perličkami na Skyroku.
0: Skyrok kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás féry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Slyšíte? To je dokonalost.
14: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
15: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
9: Nejlepší rokový výběr.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Roková muzika od A do Z. To je pořád Roková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rokové pecky v pořadu Roková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, tuláme se historickými

0: srpna, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastilny, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane Kasteláne, vy na Sobinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
0: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
0: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
10: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
11: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
12: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
13: Melodický rok
2: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
0: Sport.
1: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Hokejové Švýcarsko hlásí 10 stupňů Celsia a déšť. V Řecku si naopak užívají sluníčko a krásných 26 stupňů. A jak je u nás? Venku aktuálně měříme kolem 13 stupňů. Přeháňky by podle meteorologů měly pravděpodobně přijít opět až v noci a zítra. Sobota bude upršená a zatažená s teplotami do 12 stupňů.
0: Doprava.
2: Na pátečních cestách pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na okruhu Olomouce, na exitu Přáslavice. Další policejní hlídku nám hlásíte v obci Rájec, Jestřebí na ulici Spešovská. Pozor si musíme dát také na ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem. A číhají na vás také na obchvatu Svitav. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.

0: Tam garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana
5: Skyrock. Rádio Hana Skyrock.
6: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
5: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
6: akce@radiohana.cz. Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: ladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa
0: čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.

0: Na Kroměříšsku na 99,9 FM.
1: Ahoj, já jsem Saša z kapely November Second a tohle je náš single Hold On To It. Díky moc rádiu Hana Skyrock, že podporuje naši muziku.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Slyšíte to?
1: To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
3: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
4: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
3: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
4: Zprávy na Skyroku hned po celé.
3: Tak nás laďte dál. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. květen se Skyrokem. Kvůli tomuhle jsme se radovali v roce 2005.
2: Stále Jágr bude se vylučovat. Šance! Tyčka! Gól! Václav Prospal otevírá skóre! Hezká přihrávka Ručinskému do jízdy. Gól! Pozor ještě na ty dorážky. Kde je puk? Stále ve hře a gól. Přes prázdnou, přes celé kluziště. Gól!
1: Kanaďany ve Vídni porážíme ve finále 3-0. U jižních sousedů se nám hokejově daří. Slavíme 5. titul samostatné české reprezentace. Oslavy mi připomínají, že to občas někdo při nich přežene s alkoholem a hrozně vyvádí. Pro takové výtečníky je od 15. května 1951 otevřena první záchytná stanice v Československé republice a na světě vůbec. Nachází se v Praze v nemocnici u Apolináře. Konzumací už nealkoholickou pokračujeme u nejtradičnějšího fast foodového řetězce McDonald's. 15. května 1940 otevírají bratři McDonaldové svoji první restauraci.
3: Richarda Morris

0: tehdy otevřeli po tříleté praxi se stánkem hot dogu v Jižní Kalifornii. Od té doby vzniklo ve světě 31 tisíc poboček. Roční tržby, to jenom pro zajímavost, přesahují 22 miliard a zisk 4,5 miliardy dolarů.
1: U Jída ještě zůstáváme 15. květnem 1809. Francouzskému vynálezci Nicolasi Appertovi se daří konzervovat potraviny na základě tepelné sterilizace v hermeticky uzavřené nádobě. Ano, na svět přichází první konzerva, tehdy ještě ne plechová, ale skleněná. Nápad přichází na vypsanou odměnu francouzského císaře Napoleona Bonaparta, který hledá způsob uchování potravin pro vojsko. Zrození hudební nám obstará dnes Mike Oldfield. Tento anglický multiinstrumentalista a skladatel se narodil 15. května 1953. Z jeho tvorby si připomeňme hned první multiplatinovou desku Tubular Bells z prvky roku a folku z roku 1973. I zítra se na vás těším s dalšími perličkami na Skyroku.
2: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
3: Skyrock.
4: Skyrock.
5: Skyrock.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastilny, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti,

0: říkám, že největším a nejhladnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán Hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
0: Sport.
1: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.

teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.

0: engraçado.
1: Melodický rok, to je Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. květen. Na Skyroku jsme hrdí, že jsme Češi. Musíme si tedy připomenout událost významnou pro naši řeč. 16. května 1868 je položen základní kámen Národního divadla v Praze. Sehrálo významnou roli během národního obrození, záchraně českého jazyka a přispívá tím k pozdější politické samostatnosti. Slavnosti provázející založení Zlaté kapličky probíhají od 15. do 17. května. Zahrnují večerní plavbu regaty nebo pochod z Karlínské invalidovny na staveniště divadla. Schází se tu na 80 tisíc vlastenců. V hereckém světě pokračujeme v současnosti nejprestižnějším filmovým oceněním. Mluvím o Oscarech. První předávání cen akademie.

0: Unie, která má dnes přes 5000 členů po celém světě, probíhá 16. května 1929 v hotelu Hollywood Roosevelt v podstatě za nezájmu médií. Karta se ale léty obrací. Z českých zisků nejcennější trofeje ve světě filmu bych mohl vzpomenout Koliu, ostře sledované vlaky, obchod na Korze, Miloše Formana, Teodora Pištěka a poslední úspěšnou Markétu Irglovou. Z televizní obrazovky známe také krásku tenisových kurtů Gabrielu Sabatini. Narodila se 16. května 1970. Půvabná argentinská tenistka italského původu vyhrála US Open, Wimbledon ve čtyřhře a má stříbro z olympiády v Soulu z 88. V roce 2006 je uvedena do tenisové síně slávy. Narozeniny slaví také dvoumetrový čahoun Krist Novoselic. Ten přichází na svět v roce 1965. Amerického muzikanta a politika známe jako basistu grungeové legendy skupiny Nirvana. Tu zakládá v roce 1987 s frontmanem Kurtem Cobainem. Zase zítra na Skyroku se těším u perliček z historie.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

Melodický rok, to je Skyrock.